Tut 40 wobdźelnikam ze 10 krajov wopisma přepodav. Nimo wučby serbšćiny su na ekskurzijomaj region bliže zeznali junu pobychu Severni Horni Łužicy, junu katulski končinje. A na koncu išče vedro za posledni prozdninski tydžin dženca juce horco, dženca maksimalnje 31 juce 34 stopňu, v útoru temperatura potom trochu spaduje na 25 a potom zaso všedne stupa, tak zo kiwa sobotu na dňu šulského zastupa za šulských nováčku riane horce lečny džin.

A je znanoše dženca při snedaní ráno zvěšili, zo treba če zase raz novou šalku, abo za susodku znano ještě rěnu dárek. K narodninám potom mám ideju za vás dojít šesitola. Raz do Huska, tam jsou menuce dženca, ač do večera šestčich ještě hončerské viki a zavěšče na den, že če tam tu abo tamnu paličku. A jeli mač loš na kino, a to nic nedže nucka, žoli, ale vonka po tom nebjom potom doječe si tola do čorného komca. Tam je sezona kina po tom nebjom ještě pône sredža nucka, tak rec popodňu na poštúrioch pokazaja film Flow a večer dživečich maja za vás potom dženca epizódu Star Wars po takým kino po tvojom nebiom čornym komcu, tiež dženca s viacorými filmami, poladajče rady na homepage krabatúho mena.

A ja na tym wódzie zemy raz z swimming poola, a jeżeli chcecie się do wyszyną podać, a się wóżyć zu dżęca raz w otoryka wobladać, taki dodom de kiwa letoniu, tam na letaniszu su konstudzienia menujcy 22 budyskie letanskie dny. Litovské kluby z regiona Sovjetské prezentuje tam historické leta 2 se sovětským tréninkovým leta 2 jsou sova 1970 let například generácie pilotů ukupovali, dohromady je něče cícečí mašinu ve vůstajence na leta nižšu vidět a s mnohými poskyčuje tam ty školy lety za vopytováriu. Potéky můžete si dženca rady do letonia doječ za letanské dny sú tiež lice za svoj osebite busy a šatle organizované, ktorýž hodinci domotne ze všelakých stácií mieste tiež do Letonia jezdia.

0: dženca před 25 letami, to by 9. augusta 2001. Započa so prýný šulský džen Krusčicach turbulentne. Dokež dobieše srečná šula Vúbežeč, so nový piatoletnik nebe dovolil. A da započa so krusčanský šulský zbiežk. Ilegálne vúvučovanie nových šulerio piatoletnika přes pensionirovaných vúčerio v pázokách zakazanej šuli. Starši a šulerio cöva ves učovaše rebelion. A nadobo, medie po cöve nimske vo kruščan zbiežku rozpravjachu. Najvážnejší cíl tutu šulu zdžažeč. To so na koncu šlachčivo nie. Što je po takým zvostavo? Zatým je Monika Gerdesova sledživa.
1: Je naš cio šulerio falovachu leče 2001 k žadanej minimálnej ličbe za nové piatoletnik. Serbske srečne šule jako jednočarove, to by přizvolene, ale trebachu 20 šulerio. Krosčicach by ich 17. Rebelojo žadachu si vúzače. Starši sú skoržili a pred súdnictvom přirali. Voni vostachu rozsúdženi. Přehoďani od krosčanského vosadného fararia Klemenca Rehoria si starší a ich džiči zastup do šule v Unuzovachu. Po prvním šulským dňu potom šedně, 4. dženě doho. A šedně do spočatka vúčby demonstrovaše 100 Serbov a ich podpirariu před šulu. Kujšte ranie. Přetož serbské šule sú trebne za zdžaženie reče. A spichovanie serbščiny je sakské v ústavie zakotvene. Po faktickým zrišteniu zbiežka, dženca, 25 let pozdišo, što si nekotci vopetovario lietuše je bičture radia zadkule mysla, što je serbam přiušim ze zbiežka zvostavo.
2: O, to je češko. Sprina si jak moda bua, nemůžu si tak na to dopojnč. Ja pa vím, že to šetce zase týma týma bu, no, že šetce zase som o tom ryčí.
3: A konsekvence abo vúskutky je to žádne milo?
4: V ľudí je šo emocionálne záležšie, ale tak si ja musú, když je našelaké vice zládiu, že srbskoš nastúpa šústvo, hej, to je šo kus, bude odvisné od domácnosťu. Od s týma sem to tašetce samsne vostavo, to som jo veľa zmenil.
3: Što je nám to přinieslo, nám sávam za šule?
5: Also moje osobinské menenie je skoro ničo nic. Ja sem to menená, to je jara čerpí na se srbstvo, tež na vyššej šuli, alebo tež na gymnáziu. Môj nuč tam tež chodí, a tak, a ja celé správne pravi môj nuč, Srbce rečeť, jo, ja Češko, a ja pravim na srbským gymnáziu, ja popravom nerozumím, kde ešte ľudia tam srbce nereča.
6: Zbiežky, jo, to v úskutku, že sa jen to srbstvo, našu rič, bolo uvedomil. To je pitne na tých mladých svojbách, že oni žila, maja jac vedomia, hač my teda našim času. Že jen tiež chce vojovať to a tam nežeržiť, za dobiš vojovat, za dobiš tvoje meneno prajč.
7: Popravom, bo ja prajva, jo najprej važno bo, za znamenča zakvadna šula ve Krusčicach vostane.
1: A kak ste ze šulerskými ličbami miestem? Ralbice napríklad. Zajšvých cioch šulských letach je tam piatem letniku bylo 18. Potom 15 a zase 18 šuleriu. A tute riadunie buchu dovolené. Pola základných šulu sme ja novým šulským leče Krusčice najmenej nováčkov 15. Drbíme sa tuž zaso přichoda boječ falovacích džečí dla? Nie. Vo zaureniu šulu nichtu nerečí. To ste tež plánie šulskeje syče budyského vokresa hač do leta 2001 cíceči tak. Vun je na internetnej stronie vokresa vozjevene. S konkrétnymi šulerskými ličbami aktuálne plus prognóza 5 let dopredka za každú šulu jednotlivie. Napríklad ríka dokumentče zimajo za základnú šulu Krusčice.
8: V vúsledku evaluácie zviesčaso, že je dále obstače serbskej základnej šule Jurikeška Krusčice doodobne vieste. Minimálne vúmenenia po paragrafe 4a Sakského šulského zákonia so vopkečbujo riadovania za škýt a zakovanie pravo serbského ľuda sredžodobne a dôvodobne spielnia.
1: Tole tež koordinátor za serbské šule krajným zaredže za šulu a kubovanie Lazub Simon Paulik vopkruča.
9: Až do 2010 môže so po aktuálnym stave a plánovaniu šulské syče rec, so su šir serbske šule najprej raz stabilne šulerami zastarane. Tež mała šula, kaž Krušice, oni so vso reči, tam je to tež tak, za najebač snadnih ličbo samo išče nad ranicu pojibujemo, tak za najprej mo žane strahy neroža.
1: Ale kak toho, vopravdže ladajo na menje porodu. Nowy plan szulskiej syczy jeszcze 5 lat dalej nie jest jeszcze wyszł. Przedsudka serbskiego szulskiego towarstwa Katarina Jokowa mimo toho na dalszą starość skiedzibnia.
10: Proszę na wiedzę, kiedy się staje kilka maczonych rycznych szularów, albo szularów ze dobrymi znajomościami serbczyny mamy na wszelakich szulach.
1: Minjene są te szule, gdzie są maczonoryczne, a dzieci z ich opomianie dobrej serbszczynu z romatnych jadoniach mniejszynie. Ale są romacze z tamnymi wuczuja. Zoprzełahuje ryczna skupina ci, kotryś dzieci hakle szuli serbscy wuknu bez serbsko-rycznej w okolinie doma.
10: Właśnie byte wużadanie mamy na zakwanie szuli w Radboru. Je celi jedno tak, że nie mamy w Radboru jad wiele maczonoryczne dzieci. Jenoš jenu snadnu ličbu, su dječi, ki serbčinu od pestovane sem huknu. Tu malo dječi docpeja rečne nivo, rečna skupina dvaj. A tak, te vuža danje v zakvani šoli dječi v serbčini kupač hišče veče.
1: Tak podobnje je na serbskej zakvadnej a na serbskej vyšej šoli Budišinje. Šuže tam je pedagogický koncept 2+ vo sebe vážne. Vúvučovanie šelakých riečných skupinov samsne riadoni, ale s dvema vúčeriomaj, tak menované team teaching. Tutun pak svedčaj, že jac možné nie. Falovacích vúčeriodla. Tuž ma jeden serbský vúčer riadoni, šo sam zmištrovač, dole zdá sa runie väčší problém byč, hač falovacích šulerio.

0: najnovší příklad Bratvo a jeho přichodný nový prvný letnik. Tam bude 7 maternorečných dětí a 14 hakle sapsce v Ukňacuch.
1: Ja mám jednu informáciu ze starší, so tam jedna riadu na vútvorí, božel z jednej nemskoryčnej riadu nízky vúčorku, dieči s sábskými všetznajomosti, buďa jen väčší džil tých hodinu v jednej separátnej skupine vúčovane.
0: Väčšinu hodin, ale nic všetco. Nemská vúčorka pred sábsky riadoniu. Tole so de facto spřečivia postajeniam za sábske šule Sakskej. A Radvo je serbska šula. Postajenju steji.
2: Na serbskih šulah so jenojš vučerja zasadžuja, kot si serbščinu v tej mirje, kaj še za vučbu trebne vop knježa.
0: To je to odlajžo trebne, zobihu so na serbskih šulah přes projekt 2+ serbsce vuknjace šulerjo vopravdže integrovali. To rika k dobremu nauknjenju serbščine vedli. A što koordinator za serbske šule, krajnem zaređe za šulu a kubvanje Lazup Seman Paulik, k padi prinjeho letnika Radvorju praji, sprinja. Polnomoc za rjadu nisku vučaku leži pšetco pola šulskije vednice. Šulski zarjad sme jenoš poradžovač. Domovina kajštiš starši su se hinajše rozrisanje pšeli, ale ne bih ju uspješni. Dale njeha vun tutun pat dale komentovač. Domovina jako serbske zastupnistvo s pokojom neje. Poušitkovna situacija ne smije być vuzamujenje, zaso předpisam sprzeciviace položenje, praj předseda David Statnik.
3: My očakujeme jenu vumenu, po takim zoso tam jena vúčorka zasadžuje, kotraž môže tutun riadonu tež na svojem serbskim puču, na svojem buknjenju serbščine tež najlepe sobu podpirovač, a dižli nic to, potom znajmenča jena alternatívne riadovanje, kotraž zmožni, zo je tam jena vúčorka, kotraž serbščinu poskyči a tutun radonu a vosebe mačonorečne dječi tiež podpiruje a převodžuje.
0: Ze všech tutých příčin je domovina juniu Sakskému knižostvu z javnem lístče svoje stejiščo a žádania napísala. Ním knižostvo namovia serbščinu na serbských šulách Sakskej zavěstčič. Posunie reka z javnem lístče.
2: Zakovanie a dále vůviče serbščiny nie je dobrovoľný státny úkon, ale nádavk, kotrž má svoj základ v Sakské ústave.
0: No haj, papíra je z čerpna, ale pravo se to súdnístce vúskožič, ktoré domovina nima.
3: To trichy, ale to pravo, kotrž domovina má, je tole vopskoržič, na to pokazač a tiež protestovač. A to my tiež činíme. Tutun list je jedna prina namova, to nie je kunc, ale to je skýry spočat jedného procesa. My vidíme, že v aktuálnym vúviču tiež šulstvo ste pod vúľkým čišťom. Ale tutun celkovný čišť falovacích vúčorjú nemiel argument za to byť, že ste pravo Serbov na serbskú vúčbu a to na vúčbu, ktoráž voprodže tiež serbštinu spichuje, tak ešte naša ústava sebi žáda, že my sa toho nedobíme spúšťiť. A tu je naša namova, že dobí tiež kultusové ministerstvo tu za alternatívnymi púčami pýtať.

0: 25 let po krušćanskim šulskim zbišku. Tedy džiše voto, zobuchu serbske šulske stenišća zasadnje vorožene. Zromadne vůvučovanje po koncepče 2+, je praktisce jako konsekvenca nastało. Dokaž hevak bychu burze tiž druže šulerio falovali, a dalše šule vorožene byli. Naše aktualne prognoze přichodne 5 let nastupajo su vele lepše, a po šulskej syči budyskeho okresa su stenišća zaručene. Ale jeli hišće raz dale do prytka ladame, hišće neje prognoza budyskeho okresa 10 let do prytka vozjevjena, na niso dživa. Jednu sumarisku ličbu pak tola hižo medijam posredkovahu, a povest serbskim rozvosu konc julija 26 rekaše.
1: Ličba šulerjo na pošitkone vukuvacach šulach v Sakske hač do šulskeho leta 2040-2041 ketro votebira. Kaj zdjela Sakske krajine statistiski zariat v Kamencu, liča v tem času v budyskim okresu zhač do 25% menje šulerjo.
0: Reka to snano zo ličby šulerjo potom snano ani jace za jeničku riadunju nedosahaja. Takim pádže myslí serbske šulske towarstwo na rozrysanie po sledovace mustre.
2: Zasadne jo na zakvanych šulach dovolené letniki přesahovať učbu pševešť. To je model, když ja osobinstve de jara bitam. Osobe tež za mačanrečne džiči na tých šulach, čiž ma jac leko nimamo. Mo smo to šulam nametvali, smo dali kubanske možnosti, tam nižo romadžo upetali. Netko leži vysa na tých šulach zobohované, tež tu puč kročili to do přichoda pedagogice se pševeš.
0: S tobom praji předsedka, za tu kvílu ešte potreba tu nie. Zopak dobia so perspektivy se na to nastajíč, zo šulerio šelakých riadunju zromadne vuknu. To tež koordinátor za serbske šule Simon Paulik vopkruča.
3: Hajletniki přesvojaca vúčba, to jo přeco bole jedna opcija na sakských šulach, to so celé jednore vukristalizuje, ládajo na spadovace šulovske ličby. V niektorých šulách budyského okresa a tiež zoreského so to již činí, na druhých so na konceptách za tejku letniku přesvácu húčbu rúne aktuálne dživa. Taký koncept so potom dá do krajného zarada za šulu a kúvanie. Tu zariad stejnišče zabere a koncept so na koncu potom ze stron ministerstva počulnuje. Ale to jo je na dôvodobná opcia, na ktorúž milí so niektoré šule spadovací šulovských líčbov dla nastajíč.
0: Fakt je, zoso serbske šulske towarstwo dale za to zasadžuje, zoso jac žana serbska šula nezačini, tež nic žana zakvadna šula. Tutun energický duch skrosčic leta 2001 si předsedka Katarina Jokova Vopkova.
2: Ja prajem to je naš nadok, ših Serbo vo naše serbske šule vojovač, oni nesu jenoj škupa nišo našich džiči, ale su tež rečni rum v tých veskách, ha tež s kulturnými přinoškami obohačať te živenie na use a dôdla si ja musím, jo to jara vážne, ha jara hodne, zobohme vo kúžu serbsku šulu vojovali.

0: Jedwana Čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca, evangelske ze serbským superintendentom na uminku Janom Malinkom zbud.

so na to, so přinže pomoc ze Zapada, z Egyptuskeje. Víra do Boha běše zmiešana z víru do Baala, orientalského Boha Pfudnosče, štož běše ze spodživnými nešvarnými rituálemi zjazané. Ve tutým krízovým času predovaše Jeremia nebojazne Bože svůvo. Znata je jeho mocná namova: O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svůvo kněza. Jednoho dňa dosta Jeremia od Boha spodživný nádavk. V knize profeta Jeremie čítame na 19. stavě: Kněz praj profete Jeremii, dži, a kup se liniane karan pola homčarja, a dži s nekotrimi staršimi luda a ze staršimi miešnikov, a dži von do doa ben hinom, kiš je před črpovými rotami, a predoj tam svova, kotrež tebi praju. Profet Boži nadavk spelni. S karanom v ruce a převodžene od měščanských a nábožných předstejčerjů džeše Jeremia před měščanské rota. Tam sošice zestupachu. Jeremia dosta Božu inspiráciu čisne kamen na zemju. Tak so so črope s tamnými črpami zmiešachu a pozbine svůj vůz: Tak praj kněz. Kajž bude homčarjové sudobě rozvámané, tak so nemůže so zaso cive byč, tak cu já rozvámač lud a město. Ze svojom a skutkom věščeše Jeremia dobyče babylonijských vojsků nad Jeruzalemom a připovědí zničeně města a templa jako Bože kvostanje. Tuto poselstvo so přitomným nespodobaše, a tež ve královským palastče nic. Tola Jeremijove svova so spelnichu. Katastrofa, na kotru žiča na dňu Tiša B'Av hač do dženstnišeho spominaja, přinže ve liječe 506 a 80 do Kristusa. Tedy čeneše vojsko babylonského krála Nebukadnezarja před Jeruzalem. Vojace tvarjachu nasyp vokovo města a nepřepuščichu ani ľudži, ani tvory. Skončne vúderi v Jeruzaleme vulky vod. Po viacorých nadbiehach so miesto zdobe. Vojace spalichu židovský tempel a šitke keže. Kráľovská svojba so odsadži a z vulkého džela zabi. Väčšina vobydlerjú deportovaše so do Babylona. Karan by rozbite do 1000 džilu. Vieščenie Jeremie bieše dopelnené. Profet sam by zničenie Jeruzalema přeživiu. Jemu so dovolí zo smie ve miestče vostač. On nezakončí svoje profetické skutkovanie, ale tute meješe nitko celé hinajší raz. Tým, když biechu do Babylona zavlečení, písaše reálny list, ve kotrom šich namoveše, zobuchu se tam domy tvarili, zárode založili a dieči pvodžili. Pytajče teho miesta liepše, a modlče so za ňa, ich napominaše. To bych už svoja trošta a pozbudženia, nic sižo tverde v obskoržbe. Tedy vieščeše Jeremia tež, zo vodzam k nebu nový zjask se svojim ľudom, štož so po lietstotkách s Jezusom Kristom tež spelni. Što přinže na náš kraj? Punže šo tak daleka iš dotal, abo mirja so tež na Nimsku katastrofe. My se tajke nešto nepšejeme.
my so za

0: Dysac Rianuch Hanko, spiewa Susanna Klimsche zeit, deke Dysac Rianuch Hanko, wula damis nano de Schütze sasona, psychodni staci, satkula Beach-Ture, serbska dekanatna modzina, je, pak tisch lica zromane popuču, a wona prosse na wulit, a stym smy przy psychodni teme wulit budze nedzie lucina teho septembra, planowane je z busom do Spriovio, to je nimse Spri, pola Hamora jecz, gdzieś je zromadny nyszpo tam w cyrkwi, potom zromadny czomikuja z Czelna do nowego miasta przy Sprivi, a zajimcy gdzbu maja jenoś jeszcze hać do jucisieho kwile so przyzywić, a to, że cyle jednore online menujcy pod www.posol.de tam namakacze odpowiedny link. A tež naša modžina, kajž prajne Zadkula Beč, so přijotuje na rejane zromadne čas.
1: Zadkula. Pozdnina Gilea so ke kunci, poslední týden so boze započne a s tým je tež naša beachvolleybulová tura 2026 skoro nimo. Pretač se v vulkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme se ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslední stáciu letušie ture. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potek im, kajž přeco nedželsku drastu upakovač, když do Rožanta putnikuječe. Od napo šestčich moža so mústva přizevič a šestčich so preňara zavizda. Zadkula so na vás veseli.
2: Zadkula.
3: Nic zavič.
4: Jutce večo.
0: A ja tak, zvostane mienoš praječ jutce vele vesela a dženca přeju vám najprede raz ište spomožnú a rianu vočast viacu nedelu. Z budešina sa dženca rozžunuje zromadne z Veroniku Kalinučsini Bettina Venderotova.

0: Vítešo na Dolnoserský program. Hojo Diana Šicová při mikrofóne. Lube postro postelom do Budyšina našim gornoserským kolegám v MDR a hožo net dali v Dolnoserbštine. Ale celé vormierie sme ga ve feriovém casu a dovol božo teke naša gvona téma žinca. Kto má svojo drogovanie hešči před sobou, dostaňo s naš hešči ideju. A ktož jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali ved přísluchárju Lube Postros dovolá z Turkojskie, ten, co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás žinca do Chorvatskie. Drogovanie přes tradicionálnu muziku toho obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej Kukojskej u Kukavovu, kak ugleda v Gornej Vožice v Lešojskom casu. Mauki spojla južo přeražijo, tam graju z velikeju zagoritosču v skoro kuštese beach volleyball. A ho u nás v Dolnej Vožice? Tam vapaju nento šuži kokota, to se vie. Ale žinca o tom nebužo u nás to grono, my sme stvotk viaco za vás podlabili v nabite pony klubu niserskego doma, pla vedvojenju noveje ustajence v serskem domje. Tam pokazajú serske motivy, ja za drugim vet kokota. Povesči mám net za vás, dovolovú muziku a naša zvierica séria za žiši pokšacujo. Rietni až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žišik Radio. Žišik Radio. Ojo vaš, Žišek Sebastro.
2: Vecavského programa.
0: Hopši, že váš zvierice feriove postro ľube Žiši. Viele dyrda kojstvo sme ten týždeň už slyšali s kokoškami, myškami a s vesebným psom. Žinca slyšišo vet celé húpe luštných naupov.
3: Olympiáda zvieretu.

0: Naupe, všech naupěcech krajů jsou se zmakali každý leto na naupěci olympiáže, na kterých jsou směli naupe všech družinů se obžiliš. Olympiáda jo se převiadva v běž disciplína.
1: Daleko chytaňu kokosových věřešů.
2: Lázeňu po bomách.
3: Skakaňu od bomák bomoju.
4: Obejdžovaňu pytaňa pchou.
5: Suvaňu na banánovach lupinách.
0: Dobyšar jo smiju na nejvušu palmu zalješť, a drugi na drugu nejvušu. Z většego su tošte městne pavijanu obsajžili, dokulaž su byli zazdašim nejšikovanješe.
2: Chapja byš vestu, že cegaž máme na kuždyl olimpiáže samsnego dobyšarja s takim naražijom, až převežeme přiduci raz suvanje na lože.
6: Na lože? Ja, co kudla raz nic na lože?
0: Groni Wielgin staručki prezident naupiecego olimpijskiego komiteja.
6: Jano, joga prosim, mamy w našom naupiecem kraju lot.
3: W žednom naupiecem kraju lot, nejo.
4: Pyn müssen se k pyt po nocnemu poloju pydaš.
5: Coż by gronimo, aż mamy my naupy skęcnie takie zimskie olimpijskie grasza.
1: Pytaj kim, ja sem za to.
0: Mimo miery wielki lodołamak z przysamem tysac naupami ja se uporał na drogu do stron nimiernego loda. Naupy nie są megali docakasz, a zdojśpił skańcne lot nimiernie polarnie noce. A lusz nie by wieril. Ubieżowanie su byli rekordowe, co štelicko groni, a su pavijane zase szykne medalje dobili.
2: Toga nie są hynaci wecakuał. Jano, że nim to nejúša palma, na kateru smiem ako doby šari zalies.
6: Palma! Oho, nie mamy palmy. Myśmy se na to myslili. Pużoś musaś na najwyższy lodowy klock zaleźć. Lepszej udrogi nie by wiedział, sławny dobyszar.
0: A co se mięto dalej we prydnej zimskiej naupiecy olimpiaży ulicojo? Jo nie skieruj takie wierno. Pavijane su že sejželi na lodovém klocku a su se svjaselili a sejželi a vjaselili a sejželi a sejželi daniš nesu jim slidki přimaznuli a ich ulihovanje z loda jo dejavo velgim belesne byš dokulaš ganjaju ga ješči žinca s cervenimi rišami pasvješe.

0: Snaž sčo v gonosarskim rozkłosu wabenje za zatkula beach touru słyšali. To je volejbalowy turnier v gonosarskich sach. Wo tom, co te nam Fabian Kaulfürst a Jan Rieda žen za ulicu waš. Ale nepevi, zgodni ošo vod grono na to, což jo ve slednem mjasecu vodvojone vstavo pla kukojskiju kukavovu.
1: Ty kukojskij kukavie.
2: Nuosči a sprete guzky z grnie lužice.
3: Nej, ono se ledma nichten ženi.
2: Ljubda nichten, co se ženiš, tak sme i sledne raz kancelej, ale ja by gronil Jan, celo tak nejo, abo?
4: Nie, Fabian, a ten serski pebrač Gido Budarm ma neskerej svoje šiškosti s tými felujúcimi svažbarjami.
2: Abo, ak se grnosarski groni kvasarjami.
3: Ono sú mene kvase, a te sú bolje napinace. Do toho si te mio kužeci nežle abo štyre nežle jen kvas, to je šo odpovedne odbežalo a neke sa te na jen kvas šiotveš a po njo zase pôdra mesaca abo dvaj mesaca im mira a po njo sa zase na ten šiotne kvas šiotveš.
5: Jedna Anka, čo se byla, jedna Anka, čo se byla, kovek jasne sa vyvrbilo.
4: No jo, celo tak zlieto, neskeri neo, ve miestach šakých a teke serských sach sú svajžby a teke ty sú gano na jadne byl.
2: To môžeme net gratulírovať našemu basistoju ved přespelných a žvenio se veženil a veľkým riednu nevestu se zel.
4: A teke gida ako pebrača.
2: Tak jo, a ten jo ešte ulicil Jan Krotký žort.
3: Tak vás je ako také bieža, a to sú riane. A jen staré kročmo je mu praju, tak vás na ošina má tak vás tak svičiť, za ten poriknatný ideju nešinže, to še jen druhý raz šinč.
4: Ach, ja sa s každým porikom vjaselím a žicím im se vie všechno dobre.
2: Rúno gajoteke kukovie jadna svajžba byla, gratulácia.
4: Ale vešte co, Fabian, na to, što miestne ve dovolujem casu, vešte išči pred letom vecom smej se rozkranjavej teke ve zvisku ze svajžbami?
2: Mejej, daj mi chvilku rozmysľovaš. Nejo to bylo nieco teke ve svajžbarskego marka, ve toho nového svajžbarskego marka.
4: Kúžde tyžen penježele viacor na siaských sach zatkula bičtúra.
2: A co mi se nažijaš, až skoro zase prvýku se namakajú?
6: To je to přidat do Arošině, kde se svažem volivu nehaja. Tešinu na to besadu, tešinu na to zetkane, tešinu na to rád večer. Jen žela potom vidíte upravdu ľudí, když od jednej starci, kdy druhý jedu, s kolesom, s opetom autom, da se celé jedno zetkaja. To je nek upravdu tak, že to by leču. Je krúto termín, pondelu večer, z jednej starci veste, rene sveči, z volivu raja, tam môže še ľudí šinč.
4: Jogoga, nedej mi predstajíš nicga.
2: Ten redaktor Grnosarského rádia, Beno Šulta.
4: A na tej zatkula beach tourie se živaš, kakú veľkú kvalitu te majú pri tým grašu?
2: Ja by gronil na tom ma veľký pežil ten negajšný ceptar športa na Sarskom gymnáziume Mirko Korenk, ale teke by gronil to tovaristvo Viktória ve Vorklecach.
4: A teke tam s tým trenárom a s ceptarom Štepanom venku, azo ty vyžiš napšaudu platie možiny, až te majú veľký lušť na volejbal.
2: A gaž sme rovno pri Vorklecach, vete je sega sme sledný raz tak fajn ulicovali.
4: Ale vešte co, Fabian, ja som ve Votrovie na tej bičtúrie teke zmakov dviju modiju Serbu, ktorých ste dolnosiarsky pedovi.
2: To som narských, to dodrie jo.
7: Ja sama rád volejbol negrajom, ale ja rada na te graša gledam.
8: Aho, zmakáš teke zajímných ľuží a přijašelú.
4: No a si vie, nento ve lešovskim casu gamaš teke viele koncertu, napšikvad ve mesče, ve budešenje, ve kulturnym gumne a teke druge šake riedne zariadovania.
2: A tam ustupujú šake mlode umilce, mňa s drugim teke Helena a Jan a ja by gronil testy byli gano teke při nás u kloštare.
4: Tam jo byla ta noc tých tozn cvěcku a to jo byla jadna cevo přijazná, vielicná a vesebná atmosféra ve tým gumne a tam sú šaké riedne motivy mili, také na šaké jubileumy a to jo byla napšodu riedna věc.
2: Ja myslím se peznaš, až tam zůž nesom byl.
4: Jsi ty také ve sociálních sešach nekaké furta vyžel?
2: Jo, já by gronil toga jeho také vysta forma vabenia žincešný žin a tam musím tebe něco gronič. Já se vegin jaselím a s jaselím sledujem tu sarsku farárku, ako jo na Instagrame duce.
4: Jo to ta slepjaňská?
2: Ta slepjaňská farárka Jadwiga Malinkova a ta se nint pracuje, aby mladé Serby také něco vet věry peznali.
4: A má ta tam také něco vesebného vezjavené?
2: Já s druhým jedno žognovanie a s tým mežom je žinca raz kýncíš.
9: Popožanuj a zvarnuj tebe. Porozvič svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Popozbin svoje vobličo na tebe a daj tebi mír.
1: Ty kukojské kukavie.
2: Nuosči a spriete guzky z grnie lužice.
0: Učobný žijek Jan a Fabian za ten pšek let kukojskeju kukavovu. Za mjasec slyšeme zase vetnýju v našom programie.

0: Sčovy hošči duce ve dowolu? Pön mežošo nam rad vaše dožovenja a dodakojstva ulicovaš. To je vjazele a inspiracija za tych aksu doma vestali, myslím se. Taki zašist dostaš. Jadnu taku mauku rozpšavu sme dostali přes redakcijski handy. Tu, co my vam rad dali daš.
1: Dobre žen, lupše luže ve Vužice. Bedenkojc familija, jo, ve dovolu. Nicka vdido? Na ulicu pičku. Žoga sme.
2: Sme ve to. Kojskej, je dalo kopšet.
1: A kak sme ho dojšpili?
2: Za letatvo, za pucom, za autom, za šegom.
1: Jo, stodi vece sme uživali, nicka vlido. A co je to najkulnejše bylo?
2: Šeg.
1: Šeg? Ja som si myslila letatvo. A žonje toho bydlíme?
2: Ve hotele.
1: V hotelu?
2: Ve hotelu.
1: To var det. Är jag veliki eller mauer hotell?
2: Veliki.
1: Ja, Frido, att så tänker man hur du vill gå en popshop om du vill.
2: Tapura, kumario, shoppo vars.
1: Så du gör så så?
2: Ja.
1: Aha.
2: Jag kan ta en ring, rutschu.
1: Ja. Att du ser det video. Ja, ni ser det bra. Na zachopinku, no? Jo, Darie. Sy se teke już o pet muriu. Dowiedy mi nim.
2: Ja.
1: A sy za to z jobrylu?
2: Jo.
1: To ga sy wie, no. A co, co jesz o cały dzień?
2: Nie wiem.
1: Nie, ale ja groń, ty słowa kęć możesz serski groń, a ty kęć nie możesz serski groń. Niemski.
2: Mlinski?
1: Ach, Mlinski, ja. A, ja, Mlinski, okej. Okay.
2: Bananu, pomes, a ketchup, a

Tojo bywa čušenkapała z austrijskiego miasta Wien. Wena grajo južo wiele let tradicionalnu muziku z kraju krotkozajčnej Europy uspešnie na javišach sveta. V bogatym repertuarie njama jano spive za tamburice, ale teke klapa spivania. A z tiju klapoviju muziku cynime dali v našom muzikaliskim drogovanju přes Chorvatsku. V historiskim podpodňovim regionie Dalmácia ustupiju při vesobných gošboch tak mienované klapa abo klapove kubki. Nega su to byli jano muskece kubki, kterýž su mögali ze svojimi gvosami vesobnú atmosféru tvoriš. Žinca znajome teke ženskece abo mešane klapove kubki. Klapa abo klapova muzika jo ako klasiska a kapela muzika, a k tomu treba švele zvucovania. Spive variiruju vegin ve svoji intonácii, se zachopiju cevo pešichjo a bývaju při spivaniu přeci gvosny a teke uše. Muzika přisłucharja rozpalijo a mežo mocne zacuša bužiš. Kuste zvonk kubki ma drugu usokost gvosa, ve cokonem pak jo to jadn cevk. To svežeme ninto ve přiducem spivje kubki klapa omiš.

0: Groni Luciano Batinić kenš jo se barlinskemu publikumoju v komiske operje predstajil, ako spara fučile v operje Rigoletto. V samskem domje su přigledarje ale teke hši dalšnego korvatskego spivarja poznali. Joto Henrik Šimunkovič. Venjo přes vokovo drogi namakal svoju profesiju ako zolove spivar. Venjo studiroval zavodove gospodarstvo, jo grau ve muzikovi kupce rock'n'roll a za klasisku muziku nio se popšovim zajmoval. Dlatok pak až porada z muzikaliskeje familie jo hopio ze 26 letami ze zolovim spivanim a z toga casa spiva uspešnje ve cevem sveše. Kaž njama žetnu rolu v jadne operje, rozvjaselijo publikum s titulami vet Frank Sinatra.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, oh, which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
0: Našo žincajšne muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku zakoncemy s chorvatskim Frankom Sinatrom s Oliverom Dragojevićom. Oliver Dragojevič jo zachopił svoju karieru v leše 1961. A z toho casa jo wiele spivo pisał, spivał a sam produciroval. V dňoko svyšišo tošnint na koncu jadnu rytnučku baladu. Ako veliš mi, gabe mi ljubovova. Hojo Oliver Dragojevič, a jak o njim po korvatsku, do vidjenja.

0: Cerkwia.
1: Boże słowo za tu nieżelu stoi nie to na naszym programie, a to ma żynca Hartmut Leibnas Hożebusa za nas. Wen powieda w nadawku serskie ewangelskie wysady.
2: Gnada bu z wami, a mir wird Boga, naszego wężca a knieza Jezusa Chrystusa. Luba serska wysada. Żynca jo izraelska nieżela. Gronko tego dnia jo z psalma ci a ci zaszcza. Derje tomu ludoju, kötrž vön za derbstvo jo uzveliu. Izraelska nježela ma dvujku tradiciu. Ved 16. stolješa sem dopomina na znicenje Jeruzalemskego templa. Njega su pokazali kšešćane na tom dniu svoju pezdatnu přemožnosť. Žinca stojete drugej zuka na prednem miestnje. Žavujome nepšaudosť na přešivo Židam. A dejme se vjaseliš nad zviezanosťu mjazu Židami a křesťanami. Viele, což Jezus je ucu, jo jano rozmieš ze židojstva. Přašanje za nejúšeju kázniu a doviera do jadnogo Boga napríklad. Izrael grajo vesebnu rolu Božej historii s ľužimi. Peso Pavol píšo lístče na Romáriu ved svejogo ľuda z ľubosču a belu. Jim slušajú žišetstvo, kšasnosť, kázn, Boža služba a zľubjenie. Mave ulicovanko mežo pomagaš tu zviezanosť rozmieš. Jeden rabi jo se pšašal svojich upnikov, ga se zachopio žen. Predni jo se pšašal, zachopio žen, kaž mögu zdaloka rozeznáš psa ve dvejce. Nie, jo gronil rabi. Pen žen se zachopio, kaž mögu ve daloka rozeznáš datlovy bom ve figovego. Gronil jo drugi. Zase nie, ale ga se zachopio žen, sú se upniki pšašali. Rabi, vete groni, žen se zachopio, kaž gledaš do oblica cvojeka a speznajoš venjom sveju soču abo svejogo brača. Až do togo casa jo noc išči planas. Ta mudrosť plaši teke žinca, kaž gledanje na Izrael šeško padňo. Izrael jo kraj polny konfliktov. Nacionalistické izraelské kniežarstvo se povova na uzvelenie ľuda. Mogi vedvežujo z toho pšavo na obsajžone strony a ugnanie tamných ľuží. To nemožoš s biblickými textami obtvaržiš. Venigronie nieco drugego. Při všej bylosti kötaraš jo se naporava Izraeloju. Preto uzvelenie Izraela jo zviezane s pšaudosťu a ze zmilnosťu. Izraelská historikárka Fania Os Salzberger, žovka zvolnego spisovašela Amos Os, jo intervjuje tak roniva. Dejme izraelský ľud obejmaš a rovnocasne kniežarstvoju úraznie zaježovaš. To je pšave nastajenie za nás. Solidaritu s ľužemi pokazaš a jasné slovo přešivo nepšavoju ugroniš. Izraelská nežela nás přepšosujo, tak naše křesťanské korienie namakaš. Šim viecej v židojstvie viem, čím lepiej mogu opeznaš přesudky a antisemitizm. Izrael vestanjo uzvelony ľud Boga. Smiejome planoju stvorišela doveriš. Boža zviernosť tomu ľudoju dej nám byš příklad. Kniežo, Adonaj, žognuj tvoj izraelský ľud a žognuj nás. Kaž sebie do vrcovu gledame a venima speznajome soču a brača. A beži mir, ktorž je uše šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobu a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

To je bylo naše neželské ustčevanje v Dolnosaskej Rece. Víče juž jsme zase za vás tu. Dybkonje zjega 12 čichu moja kolegoka Anja Kochoč-Švarcová při mikrofonje. My slyšimy, co má kolektiv Vakuum prytk za svoj pěšletny jubilej a my pokšacujeme z našeju zvěrecejú sériu za žiši. Zašaltuj šo pod takým teke víče zase vaše rádia v mjazecasu dajo pod rbb-online.de/zorben naše přínosky a povistči k svyšanju a citanju. Ja, Diana Šicová, se nintorozšoknujom, rednu neželu vám žitcim. Míšo se derje.